0: Vážení posluchači, dnes je 9. května, sobotní dopoledne, právě 10 hodin a 7,5 minuty a 9. květen, tedy dnešní den, je 129. dnem roku. Do konce roku zbývá 236 dní. Včera, tedy 8. května, se slavil den vítězství v České republice. No a zítra, tedy 10. května, bude svátek matek. No a dnes má svátek Ctirad.
1: Tak a já ještě doplním pár informací k včerejšímu dnu vítězství, tedy svátku v České republice, který se slaví 8. května. Den, tedy státní svátek v Čechách. Akt bezpodmínečné kapitulace německého vojska do rukou všech spojenců, včetně Sovětského svazu, byl původně podepsán 7. května roku 45 v Remeši. Sovětský svaz nicméně trval na opakování aktu v Berlíně. Německé velení podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci krátce před půlnocí 8. května roku 45. V té době byl na území hlavního města Sovětského svazu v Moskvě již jiný den, 9. května. Tato skutečnost je příčinou rozdílného data oslav konce války. Baltské státy tedy posunuly datum oslav na 8. května, Polsko tuto změnu provedlo až v dubnu roku 2015. Ukrajina svátek slaví tedy 8. května a přesunula ho tak v roce 2023 s účinností od roku 2024. Ještě bych tady chtěla dodat, že válčilo se ještě 12. května, a to konkrétně u Milína na Příbramsku, kde se odehrávaly ještě ozbrojené střety. No a malá poznámka k tomuto důležitému dni. Dni vítězství je asi to, že v minulosti se tento svátek slavil 9. května, ale od roku 1991 se v České republice slaví rovněž 8.

0: No a do České republiky posíláme pozdravení do májového jara. No a pojďme se podívat, jak se jaro předvádí v Česku, tedy počasí. Krušné hory mají 6 stupňů, Praha má 8 stupňů, Kvilda na Šumavě 3 stupně, Českomoravská Vysočina 7 stupňů, Brno na Jižní Moravě 10 a Ostrava na Severní Moravě 9 stupňů Celzia. Takže to jaro je takové trochu chladnější. Nakonec, možná za chvíli, už se dozvíte, že v tom týdnu, který nadchází, jsou 3 zmrzlí, takže možná, že to k tomu už nějak patří. No ale pojďme se podívat ještě, jaké bylo počasí 9. května v minulosti, tedy nejnižší a nejvyšší teploty měřené v pražském Klementínu. Nejnižší teplota dnešního dne, tedy 9. května, byla v roce 1941 a sice 0,0 stupňů Celsia. To je docela jako zajímavý číslíčko. Byla 0 stupňů Celsia. No a nejvyšší teplota byla v roce 1834 a to bylo plus 29 stupňů Celsia. Téměř tropická teplota. Takže tolik tedy o počasí. Já jsem si dělal před chvíli ještě na mapu, tak celá střední Evropa, tedy i Česká republika, je bez mraku a bez deště a ty teploty jsou, jak jste právě slyšeli, takové trochu možná předjarní.
1: No a Jirko, jakou máme teplotu tady v Kangaroo Point v Brisbane?
0: Tady v Kangaroo Point máme teďka teplotu 18 stupňů Celsia, což je tedy vlastně zimní teplota tady, protože já jsem se ráno, včera ráno už jsem zjistil, že ty teploty klesly. Předevčírem byly ráno 18 stupňů a dneska ráno byly 12 stupňů. A včera taky, myslím. Takže tato počasí tady...
1: Ale samozřejmě ta pocitová teplota je trošku jiná v Čechách. Ano. Když je 18 stupňů ráno, tak to je poměrně dost teplo.
0: To je pravda, protože když je tady 18 stupňů, tak já se třesu zimou. Takže ano, teploty jsou různé, kontinenty jsou taky na různých částech země. Takže tak. Pojďme na písničku. Asi tmájovou.

Zítra 10. května se slaví Den matek. Je to den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. Vychází z různých tradic, například jinak ve Velké Británii, kde se slaví 4. postní neděli, jinak v arabských zemích, kde se slaví 21. března. V Česku se slaví stejně jako v Austrálii, a to tedy zítra 10. května, tedy 2. květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo i jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené, ale je pravda, že třeba tady v Austrálii se to hodně drží a chodí se i na obědy, na snídaně, na branče s celou rodinou. Co se historie týká Dnu matek, tak obdobné svátky po celém světě existovaly už od pradávna, a to od starověkého Řecka. Ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti a matek spojený s uctíváním pohanské bohyně Rei. V 16. století se v Anglii oslavoval svátek matek pod názvem Mateřská neděle a připadal na postní dobu před Velikonocemi. Mnoho chudých lidí tehdy sloužilo v bohatých domácnostech daleko od domova a nemohlo trávit čas se svými matkami. Proto sloužící dostávali na tento den volno, aby se mohli vrátit domů nebo navštívit kostel ve svém rodném městě, kde žili jejich matky a další příbuzní. Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla v roce 1907 na počest Annie Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. Poprvé byl veřejně slaven o rok později. V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA Wilson první oficiální oslavu Den matek, co by mezinárodního svátku konajícího se 2. květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento den v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslav Mezinárodního dne žen. Ten se ale slaví 8. března, slaví se taky pořád a neustále, každým rokem. Ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal ten den matek i tehdy. Po roce 89 se opět začal slavit tedy veřejně, a MDŽ, jak se tomu říká v Čechách, se ale zachovává dodnes. Tak jak jsem to již zmínila, a slaví se v jiných zemích, je to svátek, který se slaví i tady v Austrálii. No a teď už máme pro vás písničku od Karla Gotta.

0: No a další písnička, ta půjde s přáním. S přáním uzdravení všem těm, co jsou marodní, jsou v péči lékařů, necítí se dobře. Tak pro vás všechny máme přání. Ještě jednou říkám brzkého uzdravení, dobrého uzdravení, rychlého uzdravení a zde je písnička pro vás.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

Nesmíme zapomenout na svátky. 9.5. tedy dnes má svátek Ctirad, 10. zítra Blažena, 11. Svatava, 12. května potom Pankrác, 13. května Servác, 14. května Bonifác. To jsou ti tři ledoví muži, o kterých mluvil Jirka. 15. je Žofie a 16. května Přemysl.

nástra v tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklidit si vína. Wow!

Je 29 minut po 10. hodině 9. května, posloucháte Rádio 4EB, české vysílání na vlnách 98,1 FM.

0: love great prizes? Then donate today and you could win a dream getaway. A flight package for two to the beautiful Cook Islands with return flights from Brisbane to Rarotonga, proudly supported by Cook Islands Tourism. But that's not all. There are heaps of amazing prizes up for grabs, including delicious food packages, hairstyling experiences, dining vouchers, premium wine packs, and exclusive custom Foyer Bean merchandise. Every donation helps keep your language, your music, and your culture alive on 98.1 FM. So get involved today. Visit 4eb.org.au/radiothon2026, call 07324088, or email your pledge to info@4eb.org.au.
1: No a jsme u narozenin. Tak všem, kteří včera, dnes či zítra budou mít narozeniny, budou slavit narozeniny, tak všem přejeme zdraví, štěstí, ještě dlouhá léta. A zítra, 10. května, bude mít narozeniny paní Zdena Rumrejchová. Já myslím, že hodně z vás, české komunity, ji zná. Tak Zdení, já ti přeju hodně zdraví, k tomu štěstí a aby tě ten tvůj elán, s kterým cestuješ nejen po Austrálii, ale i po celém světě, tak aby ti nikdy neumřel, aby tam u tebe pořád zůstal. No a ta následující písnička s tím přáním, ještě jednou opakuji, všeho nejlepšího, hodně zdraví, hodně štěstí, tak ta je pro tebe.

0: Vážení posluchači, jistě jste si všimli, že dnes ze studia Rádia 4B zní dva hlasy. Jeden ženský, jeden mužský. Lenka Tefiu po delší době, kdy byla v České republice, a tak se zase ocitla na nějaký čas v Austrálii. No samozřejmě hned jsme se museli sejít u rádia. Jsme tady oba dva. A já bych si dovolil teda zeptat se Lenky na pár věcí. Spíš teda je to i pro vás informace, jak vypadá, nebo jak Lenka vidí situaci v České republice v různých oblastech a jak také potom, a to si neodpustím se jí zeptat, jak vidí Austrálii po té delší.
1: Tak to je možná i spíš tak jako pro ty, kteří nemají možnost cestovat do České republiky nebo nebyli za posledních několik let v Čechách. Takže nebudu nikoho jakoby poučovat, ale tak aktuálně bych řekla ty pozitiva v Čechách. Co se mně hodně líbí, je to, že se v Čechách za poslední, a to ne dva roky, ale možná už i delší dobu, rozvíjí komunity. Řekla bych, že to se nachází v takové fázi intenzivního růstu a profesionalizace, kdy v podstatě se hodně komunitně občané zapojují do neziskových aktivit, zakládají spolky, ale už jenom to, že když se slaví Velikonoce a nebo nějaké tradiční oslavy, které jsme dřív opomíjeli, tak se hodně mladých lidí zapojí a je to vidět i v těch menších komunitách, i na vesnicích, i ve městech, takže tam prostě jsou stánky, akce, aktivity pro děti. Líbí se mi to, protože si myslím, že i občané České republiky, kteří nemůžou cestovat do zahraničí nebo třeba ze zdravotních důvodů nemůžou opustit to bydliště nebo z jiných, tak můžou, mají to zpestření, můžou jít na tržnici, můžou si užít hudbu. Líbí se mi momentálně, že hodně kapel českých zpěváků a bavičů cestují do malých měst, že v tomhle případě si myslím, to, co my vnímáme tady v Austrálii, co je tady běžný, co se tady v Brisbane děje běžně, protože je to velké město, tak v Čechách se za ty poslední dva roky, co jsem tam byla, opravdu jako zvětšilo a zrůznorodilo.
0: Já ti do toho skočím, když dovolíš. Já jsem si to všiml taky při mých cestách do Česka, že opravdu v těch malých městech i špičkoví muzikanti nebo umělci z Prahy a z Brna dojedou v létě do těch malých měst, udělají tam pod Lipkama někde večer, hraje se tam, zpívá se tam, někde si ty zatančí na písku, v sandáli.
1: Určitě.
0: Jo, a to je pravda tady, to, co říkáš, to potvrzuji i já. Ale prosím tě, když si teda v tom Česku, máš tam ještě nějakou specialitu, která třeba Česko vyzdvihla v nějaké chvíli, že tam je něco úplně novýho?
1: Řekla bych, že my se jako Češi pořád tedy řadíme mezi prvořadé a superlativní vědce. Takže co se týká zajímavosti z vědy a techniky v České republice, tak mě zaujalo poslední dobou i to, že čeští vědci vyvinuli první probiotickou zubní nanonit na světě. Díky speciální vrstvě dostává do mezizubních prostorů prospěšné bakterie, které pomáhají potlačovat ty škodlivé a předcházet zánětlivé parodontitidy.
0: Promiň, je to na trhu?
1: Já myslím, že to na trhu asi ještě není, je to opravdu nová věc. A používáním tadyhle této nové nanonitě, tedy přitom vlastně to použití je se stejně běžné, jako používání běžné zubní nitě. Ale myslím si, že, to bych asi lhala, ale nejsem si jistá, jestli už je to uvedeno na trh. Ale je to aktuální věc a to dodává jenom to, že v Čechách pořád máme samozřejmě velmi chytré lidi.
0: Dobrý, to je dobře slyšet. Ale já si neodpustím otázku, ty jsi byla na Šumavě převážně.
1: Převážně na Šumavě a v jižních
0: Čechách. A jak se ti líbí, teda Šumava je taková chladná krajina, oni říkají, že to je hory.
1: Taková sibirská, drsná.
0: Drsná, ano. Tak co bys řekla o Šumavě?
1: Tak já ze Šumavy jsem, líbí se mi Šumava, ale já k ní mám takový jakoby vztah lásky i nenávisti, protože je to nesmírně krásná část České republiky. Poslední dobou se tam stahuje hodně lidí, nejenom těch známých. I na dovolenou je to velmi žádaná oblast pro dovolené, ale je pravda, že ta zima tam trvá dlouho. Začíná brzy a trvá dlouho, v podstatě oproti Praze a jiným částem České republiky, bych řekla, je tak o dva měsíce delší.
0: No, ale ty zimy nebývají tak, jak bývaly za našich mladých let.
1: No, ano, je to tak i ne, ale je pravda, že jsme letos třeba na Vánoce opravdu vydatně sněžilo, takže dcera si užila sněhu a i když to nikdo nečekal, tak skutečně jsme na toho 24. přímo na Štědrý den ten sníh měli a sněžilo po celý ten vánoční čas.
0: Tak to je hezká novinka, hezká zpráva. Pojďme na tu Šumavu poslat odtud přes těch pár zemí, moří, kontinentů písničku.
1: Určitě.
0: Šumavskou. Tady je.
1: Díky, Jirko.

0: Já jsem si jist, že to pozdravení na Šumavu a jak tam svítá, že to tam doletělo, ono tam bude svítat za pár hodin, asi tam ještě hluboká
1: určitě,
0: noc.
1: Určitě, a bude určitě trochu mrazivo.
0: Ano, slyšela jsi od vašich?
1: Ano, ano, teď právě včera říkali, že ve večerních časech a i přes den, že je deštivo a brzy ráno, že jsou pořád ještě mrazíky.
0: Ty tři zmrzlí, ty tak to budou dělat.
1: Ty na to čekají, to je
0: příprava nebo
1: tak,
0: trénink. Nebo,
1: tak, přesně.
0: Prosím
1: tak.
0: Tě, Elenko, já bych se radši zeptal, nebo teď se chci zeptat, po tom delším čase pobytu jinde, na úplně jiný polokouli, na severní, se zvrátila na jižní polokouli. Jak vidíš Austrálii s tím odstupem času teď?
1: Tak já můžu mluvit jedině o Brisbane, kde teď jsme a kde jsem byla za poslední měsíc, tak Brisbane se neustále rozvíjí, to je vidět, tady se pořád buduje a staví na úkor tedy dopravy. Ta si myslím, to se tady nelepší, takže ty zácpy a ten neustálý provoz je až jako šokující. To prostě to je, to spíš bych řekla, že je taková výzva pro místní tedy město. Ale je tady vidět samozřejmě ten posun. Brisbane je moderní město, je vidět, že se neustále jako žene dopředu a hlavně to ženou samozřejmě ty olympijské hry, které tady budou.
0: No,
1: to si myslím, že je velikým tlakem na Brisbane.
0: To je
1: Brisbane.
0: Určitě. Ano, ale to. Já bych ještě řekl, že proti Sydney, kde jsem v posledních letech párkrát pobýval, tak bych řekl, že tady ještě Brisbane je to město, kde 12 kilometrů nebo 15 kilometrů od centra jsou ještě louky, kde se pasou koně. Víš, že to
1: určitě,
0: ještě ta moderní část je někde v centru.
1: Určitě.
0: Anebo tam, kde je to určený pro tu olympiádu, jak jsi správně řekla. Ale jinak teda si myslím, že pořád ještě to zachovává takovou trochu.
1: Brisbane je pořád takovou jakousi vesnicí, protože když přiletíš a jedeš z letiště směrem do svého bydliště nebo do centra, tak vlastně máš pocit, že projíždíš takovým malým městečkem po levé a po pravé straně lemované silnice tradičními Queenslandry, což v Praze už dneska nemáš. Přiletíš do Prahy a jedeš po hlavní dálnici, načež najedeš na další úplně novou dálnici, která vás doveze až do Písku. Takže v podstatě na té Šumavě z té Prahy dneska seš za hravě za 2 hodinky.
0: Takže to Brisbane se ti jeví změněné a moderní.
1: Tak pořád se posouvá, to je změněné a moderní, ale pořád je to taková jakási naše velkoměstská vesnice, bych řekla.
0: Pojďme, bohužel ten čas nám uplývá velmi
1: rychle.
0: Čas
1: nás tlačí a máme tady pro vás jídelníček a aktuality z Československého klubu.
0: Tak pojďme na ten Československý klub. Tak Klokánek, Česká slovenská škola. Klokánek, ten se schází každý pátek a Česká škola má schůzky každý první pátek v měsíci. Slovenská škola se schází každý 14 dní a příští schůzka bude 9. tedy dnes a příští bude 23. května. Pro informace o Klokánkově a České škole volejte Mili Umlauf na telefonu 0437 720 682 a informace o slovenské škole vám podá Ivana Oumara na mobilu 0498 13 0271.
1: Tak a já už pro vás mám rozvrh nebo tedy aktuality, co se týká večeří a obědu. V pátek příští týden, 15.5. jako tradičně můžete přijít na večeři, stojí $22. Začínající čas je od 6 hodin, otevřeno je do 8.30. Příští pátek jídelníček nebo tedy meníčko je následující gulášová polévka, můžete obdržet kuřecí řízek nebo vepřový s bramborem a s rajčatovým salátem a na výběr je ještě smažený sýr, brambor a tatarka, česká klasika. Jinak jsem si všimla, že Československý klub zaktualizoval webové stránky, takže kromě telefonování a zamlouvání si večeří nebo obědy na telefonním čísle 0497 344 377 můžete provést objednávku i online, přímo na webových stránkách CCQ klubu v Burbank. Jinak můžete psát e-mail na ccq@csklubqld.org.eu.
0: No a je tady ještě pozvánka na dětský den, který bude 30. května v Československém klubu. Vstupné je $5 a je to v předprodeji již teď. Pokud někdo si vstupenku chce zakoupit až při vstupu, tak je za $7. No a na co se můžeme těšit, tak budou hry pro děti, hry pro rodiny, stánky, dobroty, cukrová vata, marlenka, perničky, no prostě samá dobrota. Na jídlo budou párky nebo guláš s chlebem a masový i fazolový vegetariánský, tedy guláš. Takže sobota 35. den dětí v Československém klubu.
1: Fazolový guláš s chlebem, no to je teda bomba. To možná bude bomba. Ok, takže máme tady ještě neděli, 17. května, nesmíme zapomenout, kdy je v klubu AGM výroční členská schůze. Začíná ve 12 hodin, oběd je v hodnotě $25 a bude Katův šlech s bramborem.
0: Takže pojďme na písničku. Čas se nám krátí.

Vážení posluchači, dnešní české vysílání Rádia 4EB na frekvenci 98,1 FM se blíží ke konci. Lenka Tefiu a Jiří Procházka vám děkují za vaši společnost a poslech. A jenom připomínáme, že české vysílání můžete slyšet každou sobotu od 10. hodiny dopoledne a slovenské vysílání pak každý pátek od 16. hodiny. Přejeme vám krásný sluneční víkend a nádherný den matek.